0: Sport Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

If I... Color Music Radio. Hudba všech barev. Praha, Brno. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ. Jam.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Užijte si show. A na té fotky se vybodněte. To byl jenom takovej fór. Tak, máme úterý a taky sobotu. Protože tenhle záznam se bude v sobotu reprízovat. Takže v sobotu máme lehce po 17. hodině. A teď máme lehce po 7. Tady jsou Duran Duran. Je, těším se na vás, kluci.

Dobré ráno všem z Duren Duren na frekvencích Rádia Color. A nejenom na FM, ale i na DAB Plus po celé České republice. Tak a Duren Duren nahradí parta z Austrálie, která si říká Ice House, čili ledovej barák. Hey little girl.

Hey Little Girl, tak to byly Ice House. V Austrálii ještě zůstaneme. Tady jsou Men at Work a jejich mega flákota Down Under. Svátek dneska slaví Filipové. Tak všem Filipům přeju jen to nej. A tohle máte ode mě.

To byl Man at Work na Color Music Radio. Jak jsem říkal, zůstaneme ještě s jednou písničkou v Austrálii. Tady jsou In Excess, můj oblíbený Michael Hutchence, který teď nám zaspívá ze zhora. Never tear us apart. Nikdy nás nic nerozdělí. A to si pamatujte.

Never Tear Us Apart. Tak to byly In Excess. A teď si dáme něco, co má rád náš boss a taky majitel Míra Pícha. Je to Chris Isaak, Wicked Game. Tak Míro, dej si volume ride a uži si to. A řeknu ti něco upřímně, jo? Dneska ti to řeknu i odpoledne, až se nad tobou zastavím. Mám tě rád.

Tak to byl Chris Isaak a Wicked Game. Tak doufám, že zatím jsem vám zahrál samý sladký a zlatý věci, a protože miluju Gold, tak tady jsou Spandau Ballet a jejich megaflákota Gold. Tak si to užijte a za chviličku pro vás budu mít dva lístky na Depeche Mode Tribute. Tak se na to připravte. Kdo má rád Depeche Mode, měl by to 29. května vidět. A teď

No prostě tak to je, mám rád zlato. To bude Spandau Ballet a Gold na Color Music Rádiu. Dnes v úterý ráno a taky v sobotu odpoledne. A teď si musíme dát něco pro dámy. Tady je Lisa Stansfield, All Around the World. A už za chviličku budeme soutěžit, ale vtipně a lehce, o dvě vstupenky na Depeche Mode Symphonic Tribute.

V dnešní první půlhodince jsme se zastavili na chvilku v Austrálii a teď zase brzdíme trošičku ve Velké Británii. To byla Lisa Stansfield, All Around the World, a hned po ní nastoupí další milá dvojka. Tady jsou Soft Cell, Tainted Love.

Tak to byly Soft Cell, Tainted Love na Koloru a tady jsou Jezu, Happy People. Hrozně bych si přál, abyste, když posloucháte Kolor, byli Happy People. Protože vám hrajeme úplně jinak než ostatní rádia. Opravdu. Tak to

Happy, happy people, tak doufám, že jste byli happy a že budete jak v úterý, tak taky v sobotu. A tady vám dávám opět moje oblíbené Hejnoradskou. Flock of Seagulls a jejich megaflákota Iron. No a za chviličku se podíváme na speciální koncert, který proběhne už za 3 dny, 29. května. Depeche Mode Symphonic Tribute. Mám pro vás 2 lístky. Tak jo, za chvilku jdeme na to. Ale teď už jdeme na Flock of Seagulls.

Tak to byly Flock of Seagulls a jejich Iron. No a tady jsou Depeche Mode, Personal Jesus, protože za chviličku jdeme na Depeche Mode Symphonic Tribute. Všecko se to odehraje 29. května od 19 hodin v Praze v Kongresovém centru.

0: Reach Out, Touch Fate, Personal Jesus, tak to byly Depeche Mode. A jak už jsem dneska asi třikrát avizoval, za malý okamžik vám dám dva lístky na Depeche Mode Symphonic Tribute. Je to hudební projekt, který přináší ikonické skladby v úplně novém světle. Jde o poctu a hlavně o přetlumočení známé hudby do symfonického jazyka, který jí dodává nový prostor, hloubku a taky dramatičnost. Už se to odehrálo v Ostravě a všichni byli spokojeni. Takže kdo by chtěl dva lístky? Tak teď volejte 603 54 00 51. Kdo se dovolá jako první, má je ode mě. Ty brďo, to je fofr, to je fofr. Tak jo, jdeme na to. Haló, haló. Slyšíme se?
1: Já slyším, co vy?
0: Co já taky slyším.
1: No tak výborně, to jsem ráda.
0: To jsem taky ráda. Kdo nám volá?
1: Kamila z Prahy.
0: Kamila z Prahy. Tak Kamila se dovolala jako první, což znamená, že Kamila od nás dostane dva lístky na Depeche Mode Symphonic Tribute. Jak se na to Kamila těší?
1: Moc. Já jsem ani nevěřila, že to stihnou.
0: Fakt jo.
1: No.
0: Stihnout se dá všechno. Kdo je raketák, rychlej, stihne všechno.
1: No tak super, tak já moc děkuju.
0: A jak má moc ráda Kamila Depeche Mode?
1: No, já si myslím, že víc než dost.
0: Fakt jo.
1: Jo, tak jako je to taková klasika.
0: Je to klasika a je to taková velká pocta, protože Dave Gahan měl nedávno narozeniny.
1: Aha. Tak to jsem ani nevěděla, to jsem přiznal.
0: No, ale měl krásný narozeniny a proto se mu dělá vlastně tenhle ten Depeche Mode Symphonic Tribute.
1: No, tak super.
0: No tak super, to mám taky radost. Tak Kamilo, co popřát? Abyste si to užila?
1: To já věřím, že si to užijeme.
0: Já taky věřím, protože údajně je to prej výborný. No, a já se půjdu taky podívat.
1: No tak paráda. To se tam třeba potkáme.
0: třeba se tam potkáme a zatrsáme si na repešáky.
1: Přesně tak.
0: No tak jo, tak přeju krásný den.
1: Taky.
0: A v sobotu se uvidíme.
1: Paráda, moc se těším.
0: Tak jo, bylo mi ctí.
1: Taky, mějte se krásně.
0: Vy taky, nádherně.
1: Jako to počasí.
0: Přesně tak, počasí je krásný. Tak Kamilo, jsem hrozně rád, že posloucháte Koloradio.
1: To je nejživější rádio v Praze.
0: Fakt jo.
1: No jasně.
0: Já bych řekl, že nejenom v Praze.
1: Tak já jezdím po té Praze, takže já to mám takový omezený.
0: Tak jo, tak to nám udělalo radost. Tak Kamilo, hezký den a hezkou sobotu.
1: Taky, mějte se.
0: Mějte se,

Po Depeche Mode to byly The Cars a jejich megaflákota Drive. No a my si teď dáváme něco pro rockery. Jo. Takže nakonec se zase zastavíme v Austrálii. Tady jsou Midnight Oil a Beds Are Burning. Tak hezký úterý a hezkou sobotu.

Bats are burning. Tak to byly Midnight Oil, borci z Austrálie. A na chviličku zůstaneme ještě u jednoho borce z Austrálie. Jmenuje se, nebo spíš už jmenoval, Nick Kamen a jeho mega flákota I Promise Myself. Tak vám všem přeju krásný úterní ráno a taky nádhernou sobotu. A za chviličku už to rozbalí Friky. Po Friky Martin Svátek a po Martinovi Lukáš Admirál Kolíbal. Tak si užijte krásný počasí a já se na vás budu těšit zase zítra. A i zítra mám pro vás dva lístky na Depeche Mode Tribute. Mějte se fajn, ahoja.

0: Color Music Radio. Color Music Radio. To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
0: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
3: Radio. Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
4: Smith & Wesson. Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
3: Color Music Radio. Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
7: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
1: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
2: Prosím, Toňo Mimoňa.
3: Ne, už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se se mnou chcete jenom kočkovat.
2: Au, něco mě štíplo.
3: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
2: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
3: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
4: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
3: Juane Varlosi, donesela Done.
5: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
3: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
4: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
5: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
4: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
3: Sadem masem?
4: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
5: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
4: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
5: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
4: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to

0: Kde to smechu a nevadlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Donesela, Dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivoun, něco zatloukal. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rády. Já vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 10 minut po 8. Dneska je 26. přátelé, 26. května, jak jinak. No a máme úterý, svátek nám slaví Filipové. Ano, přátelé, všem Filipům, vše nejlepší kmeninám. No a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, protože tedy by to mělo opravdu vypadat na různých částech naší země jinak. Já to ještě zkontroluju, protože ještě včera to mělo být všechno jasný. Teď se to tady nějak celý popletlo, ale asi vypadá, že jsem si to blbě zmáčknul. Ano, i dnes by mělo být na našem území krásně slunečno, a to celý den na celém našem území. Nevidím tady jediný mráček, nevím, co to bylo za halus, ale prostě takový věci se dějou. Pojďme si říct ty teploty, protože ty jsou taky nadstandardní. Po ránu by mělo být podle meteorologů 12 až 17 stupňů. Ano, přátelé, v odpoledních maximech potom můžeme očekávat 27 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 17 až 24 a přes noc potom teploty klesnou ke 14 až 15. Takže takováhle hitsparáda nás čeká, ještě tedy teplejší den než ten včerejší. To je tedy předpověď na dnešní den od meteorologů, kde jediná jistota jest je, že počasí bude. No a co se bude dít ve Frikoloře? Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech. Ten první už odstartoval, věnovaný je rapu a hip-hopu. A tady máme jako prvního Tupeka a taky Hugger a za chvíli nás čeká Snoop Dogg, přátelé, ano, přátelé, Snoop Dogg, ten nesmí chybět po ránu a v tomhle rytmu budeme pokračovat celou první část, tedy rap a hip-hop, tak jak jste zvyklí. V druhé části, jelikož je dneska úterý, nás nečeká nic jiného než aktuální novinky z posledních 7 dnů, a to v rámci houseové muziky. Houseový speciál každý úterý mezi 9 a 10 tady u nás na Koloru. No a když už jsme u toho, pojďme ještě doplnit, že před 9 a 10 hodinou naprostý standard od začátku vysílání Frikolory, tady je rubrika Frikolora Infos, informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasnej, ranní rutina pod taktovkou DJ Frikyho tady u nás na Color Music Rádiu už odstartovala a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech. A já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech.

Řeklo by se klasika, slovami tedy klasika. Ano, přátelé, on the front line a MOP, za chvíli The Beatnuts a Method Man, tak tuhle tu věc, na tu se moc těším, tu už jsme tady taky hráli. No a vy posloucháte pořad Frikolora, nejdivnější pořad v českým éteru, minimálně v těch radních hodinách. Je to bezkonkurenčně to nejdivnější, co můžete naladit. Živý DJský mixy, muzika stará, že má fousy až na zem, anebo aktuální věci z posledního týdne. Takhle v té časové linii se umíme rozkročit, jak se říká. A stejně tak v té hudební produkci a žánrům, protože teď ještě hip-hop a rap. Za chvíli, ale už nás v druhé části čekají houseový věci z toho posledního týdne. Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramcema a mikrofonem DJ Friky.

Einstein Do It, ano, Ugly Duckling. A jak můžete slyšet, Scratch je ne pod mojí taktovkou, ale pod taktovkou právě DJ Ugly Duckling.

No a já jsem dostal chuť na trochu víc scratchový muziky. C2C. The Beat. Dobrý ráno.

House of Pain, Where I'm From. No a 50 minut po 8 hodině znamená, že si dáme ještě jednu věc a na řadu přijdou Free Color Infos.

0: posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolor, a Časomíra tady ve studiu ukazuje 54 minut po 8 hodině. Dneska je úterý, a to 26. května. Svátek neboli jmeniny nám slaví Filipové, a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude a meteorologové nám slibují krásnej další slunečnej hit parádní den. Ano, přátelé, slunečno na celém našem území a teploty budou ještě výš než ty včerejší, protože po ránu by se to mělo pohybovat mezi 12 až 17 stupni, v odpoledních maximech potom 27 až 31 stupňů, k večeru se ochladí na 21 až 28 a přes noc potom teploty klesnou, a to k 15 až 17 stupňům. To jsou informace o počasí, ještě se nám trošku oteplilo, já už jsem ráno byl venku s Matým do školky a on má v tričku, v kraťasích a v žabkách, potažmo v pantoflích, takže takhle nějak je to podle mě ideální, když těch 31 už je na mě, dá se říct, trošku moc, ale u vody se to asi bude dát přežít, co si budem povídat. Takže krásný slunečný den nás čeká, to je informace, která je, dá se říct, podstatná, i když s počasím je jediná jistota, že bude. A pojďme se podívat na to, co nepodstatného nám napsali internety. Co skutečně činí muže ve vztahu šťastným? Sex to prý není. Stále je hojně rozšířená představa, že muž jde ve vztahu se ženou hlavně o sex. Jinak by mohl žít s kamarádem. Mnozí muži na něm vztah staví. Pak se ale diví, že jsou nešťastní a nedaří se jim přijít na to, proč. Dokola se znovu zamilovávají a rozcházejí. Pokud mají štěstí, jednoho dne přijde žena, která jejich zoufalství ukončí. A čím je výjimečná? No, muži často staví vztah na sexuální přitažlivosti, dokud jim nedojde, že sama o sobě nestačí. Začínají pořád dokola a znova. Při intenzivní zamilovanosti monitoring mozku vykazuje podobný propad hladiny serotoninu jako při depresi. Muži se potřebují opakovaně zamilovávat. Chtějí být opravdu šťastní, má to jednu zásadní podmínku. No, jak se vyvíjí vztah mezi mužem a ženou? V raných fázích seznamování se poprvé aktivují pohlavní hormony. Výsledkem je přitažlivost. Intenzivní zamilovanost je jako deprese. Pro další fázi je typický významný pokles serotoninu. Pokud je jeho hladina příliš nízká, člověk je smutný a má sklony k neustálému přemítání. No a co skutečně tedy činí muže ve vztahu šťastnými? Aby byl muž ve vztahu opravdu šťastný na celý život, potřebuje se zamilovat a vzít si svou nejlepší kamarádku. Neurologie funguje krásně, ale to, co nakonec opravdu chcete a potřebujete, není vášnivá láska. Je to souznění, což není moc sexy, ale je v tom obsaženo úplně všechno. Je to láska k ženě, která je zároveň vaší nejlepší kamarádkou i milenkou. Objasňuje Arthur Brooks. Jedině s ženou, u níž najdete tu kombinaci kvalit, může být muž šťastný. V takovém vztahu totiž získává všechny výhody, které si jen může přát, a zároveň kráčí životem ruku v ruce se svým nejlepším přítelem. No a my jdeme dál, další informace se týká her, tedy, který jsou tak trošku zvláštní, co ukazují hry s povoleným dopingem. Ve sportu bojují prohnilí proti prohnilým a není to špatně. Ve Spojených státech proběhly první Enhanced Games, tedy vylepšené hry, které se podle původních představ zakladatelů měly stát konkurentem olympiády. Hry, kde doping není zakázán a pronásledován, ale oficiálně povolen, měli přinést nové světové rekordy a podle některých také konec předstírání, že za famozními výkony sportovců nestojí i skvělé výkony farmaceutických průmyslů. Vše navíc mělo být pod zdravotním dohledem, takže se předpokládalo, že to bude bezpečné. Nakonec to ovšem dopadlo jinak. Místo obří podívané z výkony, které měly pokořit stávající světové rekordy, šlo o hry s pár disciplínami a s ani ne 50 sportovci. Šlo o výsledek tlaku sportovních federací, kterým se takové hry s povoleným dopingem pranic nelíbily a nechtějí atlety, kteří se jich účastní, pouštět do svých soutěží. Navíc se zdá, že sami organizátoři narazili na dost malý zájem diváků a také dost malý zájem farmaceutických firm a výrobců podpůrných preparátů, protože nevyšlo to tak, jak si na začátku představovali. Lidé asi nechtějí vidět závody pokusných králíků výrobců chemických preparátů. No a poslední informace, ta se týká pašování. Tentokrát ze Sardinie si chtěla odvést kus pláže. Celníci zabavili 40 kilo písku a mušlí. U francouzské turistky odjíždějící ze Sardinie objevili celníci přibližně 40 kilogramů písku, oblásku a mušlí. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, 69-leté ženě hrozí pokuta od 500 do 3000 euro, tedy 12 až 72 tisíc korun, napsala na s odvoláním na italský celní úřad agentura AP. Odnášení písku, oblásku a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017. Celníci nález učinili při kontrole v přístavu Porto Torres na severu Sardinie, kde se turistka po dovolené chystala nastoupit na trajekt směřující do jeho francouzského Toulonu. Jemný písek a bílé kamínky pocházely podle vyšetřovatelů z pláže La Saline u Stinintina na severozápadním cípu ostrova. Tak Kardashianky měly v zásilce svého oblečení koks, někdo pašuje tedy písek s obláskama, někdo pašuje hady, každej jak uzná za vhodný, každopádně se to nemá, přátelé. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, ani moc nedopujte, protože to taky není úplně podle mě zdravý. No a jak jste zjistili, kdy můžou být muži šťastní, tak tohle by měla být prý rada. Teď už parťáci a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak přátelé, máme za sebou první část, já už tady pravou rukou šátrám, já ji říkám takzvaná ruka šátralka, která tady projíždí novinky ze světa, přátelé, houseové muziky. Čeká nás jeden z mých oblíbených dnů, ale já když to vezmu kolem, já mám prostě každý ten den rád. V pondělí baselinek, v úterý housíček, ve středu diskoška, ve čtvrtek breakbeatek, v pátek drumbasík, není to krása. Přátelé, já mám pro vás informaci, která vám úplně rozhodí sandál. Mám pro vás soutěž na pátek a na příští pátek a na přespříští pátek. Pokud jste fanoušci drumbasu, poslouchejte teď dál, protože tohle byste si neměli nechat ujít. Teď už ale k reklamě a za chvíli opět muzika. Já vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com. Smith & Wesson.
3: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
4: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotač.
6: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
5: Fonotač.
6: No tak to roztoč.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music. 9 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.

a s písničkou jdu jako ptáček. A jdeme na to, přátelé. Dobrý ráno ještě jednou. Změna muziky. Změna tempa, změna času, kdy je muzika vydaná, protože tohle je aktuální novinka ze včerejšího dne. Dance Around the Table a Frank Modo. První novinka druhé části pořadu Freakolora. Dneska 26. května, kdy svátek slaví Filipové. Filipům ještě jednou všechno nejlepší. No a zdravím taky Tomáše a svoji druhou pantofli. Vypadá skvěle jako všechny moje pantofle. Začíná nám festivalová sezóna, takže se možná ke mně po té minulý festivalový faze, tedy sezóně, ta pantofel dostane, i když tato vypadá, že bude spíš na vyhození. A co vy, už nosíte pantofle? A připravujete se na festivaly. Který je váš oblíbený festival a kam se chystáte? Já letos nikam. Já budu totiž na festivalu v podstatě pořád, a to letos činasky.

Pro mě je vždycky strašně důležitý, kde se festival koná, a já musím říct, že teď nejlepší spot za mě rozhodně má Let It Roll. Ten loňský festival sice nevyšel Líru úplně ideálně podle počasí, ale ten flag, přátelé, ten flag, na jedné straně továrna, na druhé straně hrad, u toho obří jezero, totální pecka, pokud jste tam nebyli, tak netušíte vůbec, o co jste přišli. No a já mám pro vás v rámci Líru ještě jednu důležitou informaci. Krom fleku,

Ona to teda asi není továrna, ale spíš elektrárna. Nebo možná nějaká chemička, Bůh ví, tam v tom kraji jsou věci, to by se jeden divil.

No a nebudem to natahovat, každý pátek tady budem s Lety Trollem a samozřejmě s Frikolorou, tou tedy drumbassovou a junglovou, tedy klacky v kýblu, soutěžit o jeden lístek, přátelé, až do festivalu, ano, a my jsme loni jako Color Music Radio vysílali z celého líru, letos to asi nedáme, protože, jak jsem zmiňoval, čeká mě tour s Činaskama, takže tam už mám pátek i sobotu zabukovanou. To ale neznamená, že my furt tedy s lírem nejdem ruku v ruce a samozřejmě ten drumbassový pátek se stal oblíbený i mezi DJema a tedy komunitou, která lír navštěvuje, a tak jsme se společně s lírem domluvili, že vám tedy, pokud třeba zrovna letos na to nemáte prachy, umožníme tam vyrazit. No není to cool? Je to super cool. Tohle je další novinka, Talk About, Eaton Bliss.

Tak to byla tedy pozvánka na festival Lety Troll a samozřejmě na páteční vysílání pořadu Frikolor. A teď se ale už vrátíme k tomu standardu a trošku omezíme to mluvené slovo. Přece jenom jsme Color Music Radio. To znamená, že jsme hlavně o muzice. A těch mých keců už tady dneska bylo až.

Tohle byl Melody Man a Fuse About The Samba, teď už New York City a Rick Marshall. Další novinka tohodle týdne, posloucháš Color Music Radio, pořad Free Colora.

Jediný ranní pořad, kde můžete slyšet živý DJský mixy a muziku, která není ověřená, neznáte ji, neslyšeli jste ji stokrát, protože vyšla před pár dněma a pravděpodobně na 99,9% vám ji žádný jiný rádio takhle brzo nezahraje. Jenže my nejsme žádný jiný rádio, my jsme Color Music Radio, tohle je pořad Freecolora, já jsem DJ Freaky, posloucháš tedy to nejnovější z houseový muziky v úterním houseovým speciálu, tak jak je mezi 9 a 10 hodinou tady u mě po ránu zvykem. Takže doufám, že se bavíte aspoň z poloviny tak jako já. Pokračujeme v krasojízdě.

Jedna z mála možností, kde mě můžete slyšet, tedy za poslední tedy pár měsíců, a to ne v rámci Chinaski Tour, kde bude úplně speciální set a bude to trošku úplně něco jiného, než ode mě možná znáte, ale já se na to mega těším, protože se na to už nějakou dobu připravuju. Tak teď, pokud byste chtěli vidět toho standardního Freecolora Freakyho, tak jediná možnost tý nadstandardní, tedy mojí verze, bude jak jinak než na dráze, a to 5. června. Krom toho, a proč říkám nadstandardní, protože vždycky jsme tam hráli třeba 3-4, my jsme to teďkon udělali trošku jinak a vypadá to, že budeme hrát jenom s Arzenem. Důvod je jediný, protože, nebo možná dva, ten prvotní, Five se nám předstěhoval do Prahy, jo, tak to je, to možná Brňáci neví, on to taky nikomu neříká, protože se na to stydí, ale to nevadí, já to klidně v éteru řeknu, prostě z Fivea je Pražák, přátelé. No a druhá věc je, že jste si stěžovali, že tam hraju krátkej set. No tak jsem si říkal, že teda od 4 do 10 hrát nemůžu, jo. To není ani v mých silách, navíc jestli bude horko, tak byste mě uvařili. Ale tedy určitě se ten set dá prodloužit, a tak jsem se rozhodl, že ten set bude mnohem delší. A buď budou 2, anebo bude 3-hodinovej. A ještě nevím přesně, jak to pojmout, my se to všechno povíme v příštím týdnu, protože to bude přesně naplánovaný. Pro vás je důležitý si zapsat do svého diáře 5. června Brno, Klub Dráha, Freecolora Live, protože ta druhá možná ani nebude. Páči, já jsem furt ještě na té tůře právě z Chinasky, takže ty narozeniny možná bude muset posunout Freecolory, který tam pravidelně slavíme.

Zanzibar a zmiňovaný Eric Boo, taky Country Sense, za chvíli už Mystify a Jammin' Joe. Jediný ranní vysílání v českém éteru, kde můžete slyšet živý DJský mixy, taky ranní scratche, spousta blbých keců a aktuální muziku z posledního týdne. To je pořad Frikolora tady u nás na Color Music Rádiu. Za gramce má mikrofonem DJ Friky a já vám přeju ještě jednou příjemný, dobrý, krásný ráno, dnešní úterní 26. květen.

přál Filipům a třeba Filip Konvalinka mi teď psal s Davidem, že vydali nový album a my si ho tedy zahrajeme už zítra, nebo aspoň nějakou věc toho, ale já bych chtěl v tuhle chvíli pozdravit kamaráda Filipa Šokou a ten poslouchá a samozřejmě mu poblahopřát k dnešním jmeninám, já jsem to dělal i pomocí telefonu. Filip píše, že poslouchá, to mě samozřejmě těší, no a zdravím taky Hubajze, tak

No a já tady mám ještě jednu zdravici, samozřejmě ji rád provedu a chtěl bych poblahopřát Borkymu do Horního Slavkova, tak my se samozřejmě známe. Tady Jakub posílá, že prej tedy peace. Ale my přejeme všem Filipům, Filip je hezké jméno, jako každé jméno. A my tady pravidelně přejeme všem jménům, jak víte.

No a děláte mi radost, minimálně ta internetová poslechovost nasvědčuje tomu, že se vám to dneska líbí, mně se to také líbí. Jestli se vám to líbí z poloviny jako mě, líbí se vám to moc. No a je 47 minut po 9. hodině, za chvíli nás čekají informace o parťácích tohohle pořadu a pomalu a jistě se blížíme k závěru. Martin Svátek a Holiday Edition už ťuká na dveře.

Posloucháš Color Music Radio, za chvíli tě čeká ještě ranní škrábání, já jsem se pomalu ještě rozcvičoval, ale ještě teď informace o parťácích a to samozřejmě seedbank.cz, specializovaném obchodu s konopnými semínky, outdoor sezóna je v plném proudu a proto si pro vás ještě na seedbank.cz připravili slevy na sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Teď získáte semínka zdarma například od Barn Farms, Royal Queen Seeds nebo Fastbud. Mimo všech akcí a bonusů u nich najdete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfar Gardeners nebo Humboldt Seed Company. Legendární značky té nejlepší kvality. Pokud chcete zažít tu pravou Ameriku, nabíhejte na seedbank.cz nebo navštívte jednu z kamenných prodejen v Praze na Smíchově a na Žižkově. Ano, přátelé, my víme, že se nám tady změnila legislativa a že tohle už tak nějakým omezeným způsobem můžeme. No a nejen to, my si tady taky můžeme zaskréčovat, že...

0: No a pojďme na to, časomíra ukazuje 54 minut po 9. hodině, a to znamená jediný, musíme se pomalu jistě rozloučit, ale ne s Color Music Rádiem, pouze jenom s pořadem Freecolor, a já vám zopakuji informace, které ani dnes nepotřebujete a nechcete vědět, ale ještě předtím se podíváme na dnešní den, je 26. května, svátek nám slaví už zmiňovaný Filipové a dneska bude hitsparáda, a protože nás čeká krásný a slunečný den, a to proto taky možná ta poslechovost a ta pozitivní energie. Já když vidím sluníčko, hned mi je tak nějak líp, přátelé. Ano, a sluníčko uvidíte celý den a úplně všude. A teploty, přátelé, ty budou mezi 12 až 17 stupni po ránu. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 27 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 19 až 27 a přes noc potom teploty kolem 14 až 17 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Co skutečně činí muže ve vztahu šťastnými? Tak sex to prý není, ano přátelé. Stále je hojně rozšířená představa, že muži jde ve vztahu se ženou hlavně o sex. Jinak by mohl žít s kamarádem. Mnozí muži na něm vztah staví. Pak se ale diví, že jsou nešťastní a nedaří se jim přijít na to proč. Dokola se znovu zamilovávají a rozcházejí. Pokud mají štěstí, jednoho dne přijde žena, která jejich zoufalství ukončí. No a pojďme se podívat. Muži často staví vztah jen na sexuální přitažlivosti. Dokud jim nedojde, že sama o sobě nestačí, začínají pořád dokola a znovu. Při intenzivní zamilovanosti monitoring mozku vykazuje podobný propad hladiny serotoninu, jako při depresi, ano. Muži se potřebují opakovaně zamilovávat, chtějí-li být opravdu šťastní, má to jednu zásadní podmínku. Jak se vyvíjí vztah mezi mužem a ženou? V raných fázích seznamování je poprvé aktivují pohlavní hormony. Výsledkem je potom přitažlivost. Intenzivní zamilovanost je jako deprese. Pro další fázi je typicky významný pokles zmiňovaného hormonu. Pokud je jeho hladina příliš nízká, člověk je smutný a má sklony k neustálému přemítání. Když se zamilujete, je to doslova sešup serotoninu. Ano, přátelé. No a co skutečně činí muže ve vztahu šťastným? Aby byl muž ve vztahu opravdu šťastný na celý život, potřebuje se zamilovat a vzít si svou nejlepší kamarádku. Neurologie funguje krásně, ale to, co nakonec opravdu chcete a potřebujete, není vášnivá láska. Je to souznění, což není moc sexy, ale je to v tom obsaženo úplně všechno. Je to láska k ženě, která je zároveň vaší nejlepší kamarádkou i milenkou, objasňuje Arthur Brooks. No a proč to jinak nemůže fungovat? Chybí-li ve vztahu hluboké přátelství, celý ten důmyslný mechanismus se rozpadá, přestává fungovat a vztah krachuje. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká tedy Sardinie. Jste si chtěla odvést žena kus pláže, ano, a to doslova. Celníci jí zabavili 40 kilo písku a mušlí. U francouzské turistky odjíždějící ze Sardinie objevili celníci přibližně 40 kilogramů písku, oblásku a mušlí. Zatímco nález bude v nejbližších dnech vrácen na pláž, 69-leté ženě hrozí pokuta 500 až 3000 eur, tedy 12 až 72 tisíc korun, napsala s odvoláním na italské celní úřady agentura APA. Odnášení písku, oblásku a mušlí z pláží zakazuje zákon z roku 2017. Celníci nález učinili při kontrole v přístavu Porto Torres na severu Sardinie, a kde se turistka po dovolené chystala nastoupit na trajekt směřující do jeho francouzského Toulonu. Ano, přátelé, někdo pašuje kokain, někdo pašuje trávu, někdo pašuje písek. Každej, co má rád. No a poslední informace. Co ukazují hry s povoleným dopingem? Ve sportu bojují prohnilí proti prohnilým. A není to prý špatně. Ve Spojených státech proběhly první vylepšené hry, které se podle původních představ zakladatelů měly stát konkurentem olympiády. Hry, kde doping není zakázán a pronásledován, ale oficiálně povolen. Měly přinést nové světové rekordy a podle některých také konec předstírání, že za famózními výkony sportovců nestává nestojí i skvělé výkony farmaceutického průmyslu. Vše navíc mělo být pod zdravotním dohledem, takže se předpokládalo, že to bude bezpečné. Nakonec to ovšem dopadlo jinak. Místo obří podívané s výkony, které měly pokořit stávající světové rekordy, šlo o hry s pár disciplínami a ani ne s 50 sportovci. Šlo o výsledek tlaku sportovních federací, kterým se takové hry s povolením dopingem pranic nelíbí a nechtějí atlety, kteří se jich účastní, pouštět potom do svých soutěží. Navíc se zdá, že sami organizátoři narazili na dost malý zájem diváků a také dost malý zájem farmaceutických firem a výrobců podpůrných preparátů. Prostě nevyšlo to tak, jak si na začátku představovali. Lidé asi nechtějí vidět závody pokusných králíků výrobců chemických preparátů. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak to bylo 10 hodin a samozřejmě konec pořadu Frikolora. Já už vytáčím Martina Svátka a ten by měl dnes být připraven tak jako každý všední ráno. Dobré ráno ti.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Chtěl bys radši žít s kamarádem anebo si dát nějaký podpůrný prostředky, aby ti to běhalo?
1: Co aby mi běhalo?
0: Aby ti to běhalo prostě.
1: Já žiju s pejskem, takže mě to běhá.
0: Tobě to běhá. Co Bambu, jak se má?
1: Hele, má se, já myslím, že se má skvěle.
0: Tak to...
1: My jsme se zase dávali dokupy po tom útěku, a je hrozně hodnej, no.
0: Je to zlaťák. Hele, dokážeš si představit, že bys si pašoval 40 kilo písku?
1: To mě to docela zarazilo, že už si dneska nemůžeš odvíst pár mušlí třeba, nebo něco.
0: Pár 40 kilo mušlí.
1: Ne, to je jasný, 40 kilo písku, to je úlet, jo, ale jako vzít si pár mušlí, to se dělalo, no, a teďka už se to teda nesmí.
0: Ale nemělo by se to ani, když jsme byli v Karibiku, tak se to, by se to jako nemělo dělat. Ale zajímavý na tom je, že koupit si ji můžeš a pak bych chtěl vidět, jako jak se to přesně dokazuje. Oni teda ty koupený jsou dost často nalakovaný, jo, ale kdyby si ji nalakoval, tak podle mě to stejně, nevím, nejsem odborník na pašování mušlí.
1: No samozřejmě, že si to můžeš koupit, to víš, to je ten business, no.
0: Yes sir, business, co máš pro nás za music business připravený ty?
1: Hele, dneska Back in the Days, takže na úvod Beat Rock, CL Smooth, to taky často hraješ, to...
0: Reminiscence?
1: No.
0: Je to správně, ne? Řekl jsem to správně?
1: Reminisce.
0: Jo, já vím, že se to takhle nějak jmenovalo, ale teď víme, že já si toho až tolik nepamatuju. No tak super, to je parádní pecka a samozřejmě Back in the Days, úterní záležitost Martina Svátka. A teď už se s váma já rozloučím, přátelé, kamarádi, protože čas je neúprosný. 9:50, dneska bude hits, já se půjdu asi sklouznout, co taky jinýho než na vodě. Teď je ta voda úplně ideální, protože venku je vedro jako kráva. Voda není ještě tedy úplně teplá, nekvete a zároveň vás to schladí. Tak jo, přátelé, hezký den vám přeju. Ať jste u vody, v práci nebo kdekoliv jinde, já jdu taky ještě pracovat, ne že nejadu na ProDance, ale v tuhle chvíli se loučím a odpoledne se vidíme třeba u vody. Díky za pozornost, mějte krásný den a čau!
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman.
4: Tady je Roman.
3: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
5: Color Music Radio.
6: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 10 hodin.
9: Color Music Radio.
8: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
10: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
11: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
8: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
11: Přijedete zcela určitě do Zlína.
8: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
12: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
8: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
12: Se Zuzanou Maxa.
8: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.

Mark S, Kelly Remix, jasná věc, úterní vysílání, moji milí, zdravím vás. Omlouvám se za včerejší nevysílání. No já myslím, že s tím novým počítačem už to bude všechno daleko lepší. Ale každopádně dneska všechno funguje, všechno je fajn. Holiday, back in the days, tenhle ten úterní speciál. No na úvod na remix Reminisce Over You. P-Drag, CL Smooth. Jak jsem slyšel To The Beat, jo, a tyhle ty výkřiky.

ráno, šukáska to se čas od času objeví takhle v tom Holiday Back in the Days, na ten mix, funkovej mix, mám docela rád nabušený, jinak album, který se jmenuje Funky Headhunter. No když si MC Hammer, teď už jenom, nebo v týhletý, na tomhle albu už jenom Hammer. Jinak první single z tohoto alba. No, nabušený maxáč, it's all good. Let the bass kick.

Tohle další. Janet, stará věc z alba Rhythm Nation. To je skvělej mix Heavy D na featu. Teď je v Holiday, Back in the Days. All right.

Parádní remix, All Right. Tohle je Miss Janet, Heavy D. Já jsem si díky tomu jednomu zvuku jsem si vzpomněl na tuhle věc. I'm Your Baby Tonight, tak se jmenuje celá deska. Tohle je Whitney, taky skvělý maxáč, skvělý remix.

0: Got my niggas in.
1: Pak ještě Roots Manuva.
0: You know.
1: Number one. No, pozvánkovej break a pak už třeba Foxy Brown.
0: Yeah.
1: Holiday back in the days.

0: Fik Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11. a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
5: The Ride by Chuck Diesel.
4: Posloke radio. Kazdi utari a strtek, strtek, chetwertek, chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio.
6: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
7: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
8: Color Music Radio. Color Music Radio.
9: To byla famózní a skvělá show.
10: Ahoj, tady je Roman.
11: Tady je Roman.
10: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
12: Color Music Radio.
13: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
14: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
15: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
14: Ja.
15: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

0: The DC, tedy Destiny's Child. Pecka, která mě hned bavila tady tím skvělým začátkem. So good, so good. Moji milí, já tě mám fajn.
1: Moje

se jmenuje i celá druhá deska těle britských holek. Eternal. Tak moji milí, je čas na Slow Jam. Album, který se jmenuje The Day, jinak Babyface. Stevie Wonder.

velkým nemám vůbec nic, takže nemám vůbec představu. Já jsem nikdy nějak na to, jsem to moc neposlouchal, teda přiznám se. A tak se těším zase, že poznám. No ale mám tady Blue and Exile, tak si můžeme

Onyx budou v neděli protahovat svoji novou desku. No taky Smith & Wesson. Tak to už v rámci Boomboxu, loď

No teď jeden slow jams, pozvánka na čtvrteční takový mini speciál mezi 11. a 12. Uncle Charlie, tedy Charlie Wilson. Skvělá věc, už je samozřejmě staršího data, to všechny tady typicky. Věc, která se jmenuje My Love Is All I Have. Hello, do you have a minute?

Dvoj album, který se jmenuje Speaker Box, The Love Below. Tak teď už Frank Ocean. Teď v Holiday, Back in the Days.

nějaké tyhle holky byly, mluvám se, tyhle holky samozřejmě byly v kurzu v roce 90 i v roce 92. Funky Divas, tak se jmenovala celá deska z tohohle alba Give It Up, Turn It Loose. Čtvrtý single z tohohle alba. No a na závěr CC Peniston. CC Peniston album Finally. Keep On Walking. To už je závěr dnešního Holiday Back In The Days.

Keep on walking, keep on walking. No, to už je závěr, moji milí CC Peniston. A já už se rychle loučím. My jsme krásně po 12. tak za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu. Ať je krásně dneska horkej den, tak to zvládněte. A vy, co si to chcete užívat, tak si to užijte. Mějte se krásně a zítra po 10.

0: Klasik Rádio. Hudba všech barev. Na téhle FM.
1: Prague 420. Konopný veletrh s nakouřeným programem.
2: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
1: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
2: Prague 420. Už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Co je sladký a přitom v pohodě?
6: Ravito.
5: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
6: Ravito.
5: Co je bio a bez přidaného cukru?
6: No přece Ravito.
5: Jahoda, čokoláda a rašít.
6: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
7: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
8: Color Music Radio. Color Music Radio.
9: To byla famózní a skvělá show.
10: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
11: Color Music Radio.
8: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
12: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
13: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
12: Nalaď si Fonotouch.
13: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
12: Fonotouch.
13: No tak to roztouč.
12: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
14: Color Music Radio.
15: Bylo 12 hodin.
16: Color Music Radio.
15: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
17: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
18: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
15: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
18: Přijedete zcela určitě do Zlína.
15: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
19: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
15: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
19: Se Zuzanou Maxa.
15: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Legendární jamajská parta The Abyssinians, nejde jinak, než zahrát právě je v zápětí pár hodin po nádherném koncertu, který představili v Praze v Lucerna Music Baru v neděli večer. Slyšet tohle naživo v harmoniích čtyřech jamajských zpěváků byla taková nádhera, že bych to přál slyšet na vlastní uši, na vlastní duši vám všem. Každopádně právě startuje nový týden, otočili jsme stránku kalendáře, dnes je 25. května. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju všechno nejlepší jednak Svatému duchu, protože svatodušní pondělí, a taky všem dětem, protože dnes je den pohřešovaných dětí, taky je den Afriky, ručníkový den a den mléka k tomu. Svátek v našem kalendáři slaví Viola, Violeta a Urban, a pokud posloucháte v úterý, tak Filipa a Filipína. Tak zdravíme na Filipíny a pouštím další vinyl Queen Omega. Zpěvačka z ostrovů Trinidad a Tobago. Z její mý hodně oblíbený desky Far Away from Babylon. Volume doprava, posloucháte Plodní meny.

Jo, to byl Pokémon a k tomu Mike Spirit. Tematicky jsme zůstali u témata známého pod kódem 420 a nemyslím teďka volačku do Čech. Nicméně, konopí a Česko má něco společného. Konopný veletrh a festival v srdci Evropy proběhne už 6. a 7. června a Mike Spirit toho bude součástí s celou svojí partou H16. K tomu tam budou mimo jiné Danzhun, Pain, a nebo taky britský General Levy, spousty zajímavého programu, nejenom hudebního, a akce proběhne právě 6. 7. června. Tak tolik pozvánka pro vás, my se o této akci budeme určitě ještě povídat mnohem více, jak se to bude blížit. Měli by nás čekat i nějaký rozhovory na téma, každopádně teď vás čeká Aquanaru, trošku amerického rapu, ale v takovém hodně příjemným, až dalo by se říct, jazzovém podání. A dáme si můj oblíbený song jménem Nag Champa. Posloucháte Color Music Radio, pojďme ni. By the way, za podpory Roy

0: How did I get here?
1: Well, jo, tohle byl Buckshot v produkci Nine Wonder. Další vinyl, by the way, v tomhle songu ještě hostovali, kdo to byl? Fonte a Keisha Chantel, pokud to byl teda song Birds, předpokládám, Fly the Coop. Z vinylu, který by tady Buckshot nechal, když se tady zjevil v rámci Boomboxu. Buckshot je samozřejmě členem legendárních Black Moon a spoluzakladatel labelu Duck Down. A v této souvislosti určitě třeba zmínit, že teď v neděli 31. Bude další Boombox a jeho součástí budou právě pánové ze stejného labelu, a to sice Smith and Wesson. Takže čas asi pustit od nich aspoň jeden song. A co vás dál čeká, povíme si, kdo přijede na obnovený hip-hop camp, který proběhne v srpnu, a ten program je pěkně nabitý. Dnes zbývá 88 dnů do Hip-Hop Camp Classics Reunion. Datum připomenu 21. 22. srpna. Kosmo.

Jo, už houkaj. Sound of the Police, to byl samozřejmě ještě Legendary KRS-One, který se taky vrátí do Prahy už za pár, vlastně 7. v neděli 7. června vystoupí v Lucerna Music Baru, takže hiphopových událostí je teďka množství větší než malé. Smith & Wesson a společně s nimi ještě Blue & Exile 31. v neděli na lodi Cargo Gallery v Praze, na Vltavě, na Smíchovský náplavce, a potom o týden později další neděli KRS-One v Praze v Lucerna Music Baru. To bude taky velký, ale zmiňoval jsem hip-hop camp a na hip-hop campu vystoupí, a teď pozor, Digital Planets, Conway the Machine, The Alchemist, Loop Troop Rockers, Ill Bill Snow Goons a Sean Strange, Onyx, Cookin' Soul, Tolik a Master Ace, a tolik zatím ze zahraničních a za domácí scénu James Cole s Ideou, Praga Union s kapelou, by the way, nový album má vyjít tenhle týden, minule jsme si hráli ukázky, bude tam Rest, Michaljov, Tafrop, Karlo, Pio Squad, Moja Reč a tak dále, tak dále, tak dále. Hiphopcamp.cz, tam najdete vícero informací. A by the way, ten Master Ace se objeví ještě na warm-upu na Hiphopcamp, který proběhne 14. června v Praze v Kafe v lese. A bude to velmi speciální set, protože Master Ace zahraje celý svoje album Disposable Arts, který má teďka velký výročí, 20 let od vydání, tak ho zahraje celý a zahraje ho s kapelou Champion Sound. Tak zdravím celou crew, zdravím celý masiv z téhle skvělý desky Disposable Arts, si dáme pecku jménem Block Episode featuring Punch and Words, Master Ace, 14. června v Praze s Champion Sound.

0: Your future is now.
1: Teďka chviličku zvolníme a uděláme si výlet do Brazílie. Tato věc se jmenuje Poco, trochu, a zaspívám na ty.

Break Crossover, ne? To je nová deska jménem Firebird, kterou nahrála Sharon Marley a hostoval v tom Biggs General song jménem Forever. Takhle z nového alba Sharon Marley, vězte, že Sharon je dcera Rity Marley, kterou Bob Marley přijal za vlastní. A poprvé vlastně slyším, že zpívá a že dělá takovouhle zajímavou muziku. Musím říct, že mě baví. No a my jsme tím vlastně zase zpátky na Jamajce. Mě to nevá. Zahraju vám trošku něco současného zvuku, dancehallovějšího. Tohle to je mocná kombinace Shaggy, Beres Hammond a Dexta Dubs. Dancehall Nice. By the way, pull up the tune straight from a top. Pěkně od začátku a ještě info, že Shaggy má venku nový album jménem Lottery.

jeho novýho alba v songu, v kterém hostoval Skepta. A teď už vás čeká další věc, která si myslím, že vlastně padá trošku mezi R&B soul, aspoň je tak označená. Už pár let to má, 2021 to vyšlo. Země zpívá, se jmenuje ta deska Earth Sings a zpěvačka jménem Skylar Simone. Vybírám stejnojmenný single, v kterém hostuje Lucien Parker. A chtěl jsem taky poděkovat vedle Rojto Ice Cream, který dělají skvělý zmrzliny a jsou parťáky mýho pořadu. Tak jsem chtěl poděkovat taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe. Takže pokud polujete, rozbijete ať už svůj iPhone a, nebo počítač, tak právě MacParts.cz vám můžou s tím pomoct. A co, že nám země zpívá?

zaznělo až v úterý 26. května 2026. Od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, díky parťákům pořadu MacParts.cz, Rowito Ice Cream a nakladatelství Darmagaya za jejich podporu. A jak už jsem říkal minule nebo předminule, měli jsme minulý týden rádiový setkání a dávali jsme si sázky, kdo by si rozšířil svoje vysílání, a padly tam takový nápady, že možná hodina poledního menu od 12 do 1 je málo a že by se to mělo protáhnout do 2, do 14 hodiny, a pak zároveň tady byly prosby, jestli by to šlo bez repríz, aby prostě každý den byla čerstvý menu navařený, abyste nebyli ohladu, ale to znamená pro mě xx hodin navíc práce a to by chtělo parťáka. Kdyby někdo z vás poslouchal a chtěl být partnerem poledního menu, tak dejte vědět. lukas@radiocolo.cz, výzva do éteru, srdečně zdravím od Karlovy až po Opavu a kdekoliv posloucháte přes FM, DAB+, nebo internety Color Music Radio. Tohle bylo Volení meny. A těším se na vás úterý večer od 21. s dalším reggae speciálem a taky doporučuji ve středu večer album týdne od 20. hodiny, kde zazní celá deska Dach Shining od Smith & Wesson, který už tuto neděli 31. vystoupí v Praze společně s Blue & Exile a mnohem více, včetně soutěže v příštím Volení meny.

0: Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Okna hned.cz. Okna pomlčka hned.cz. Okna, okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
3: Color Music Radio.
4: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
5: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Prosím, Toňo Mimoňa.
4: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
3: Au, něco mě štíplo.
4: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
3: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
4: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
5: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
4: Juane Varlosi, donesela Done.
6: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
4: Štípla ho moucha cecek. Má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
5: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
7: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
5: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
4: Sadem masem?
5: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
7: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
5: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
7: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
5: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: To bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Varlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
1: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
7: Color Music Radio.
8: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Fire! Nastar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy Bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především ve skupině House, Techno, Breakbeat, Rap, Dubstep, Funk, ale ke slovu se dostanou i nekomerční 90-ky. S reprízou pořadu za 6 dnů další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se

klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech

0: You're listening to my daddy Chuck D's on Color Radio.
1: Color Music Radio. The best of music in town.
2: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
3: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain, nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
2: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí, jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
3: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás. Smith & Wesson.
8: Pokud máte rádi hip-hop, rozhodně si nenechte ujít 31. května na lodi Cargo Gallery. Soundboy Boombox. Brooklyn budou reprezentovat kultovní duo Smith & Wesson a před nimi vystoupí skvělý Blue & Exile z Los Angeles. Dvojitá porce poctivého hip-hopu a jako support DJ Ghost aka Grunza. V neděli 31. května Cargo Gallery, Smíchovská náplavka. Lístky go out. Boombox, Smith & Wesson, Blue & Exile. See you there.
9: Color Music Radio.
0: Bylo 5 hodin.
9: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio.
10: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
11: Color Music Radio.
12: Welcome friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.

one of you who thinks so.

0: New Music Tuesdays.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.
3: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Prosím, Doňo Mimoňa.
7: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
6: Au, něco mě štíplo.
7: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
6: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
7: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
8: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
7: Juane Barlosi, donesela Done.
9: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
7: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
8: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší, náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
9: To bylo natáčení. Pane bože, a že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
8: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
7: Sadem masem?
8: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
9: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
8: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
9: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
8: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Donesela, dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barros omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No. Nemáte to lehké, to asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu, společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou. Něco zatloukla. Na dně leží žralok kobercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
4: Ladies and gentlemen.
5: Can I please have your attention?
6: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
3: Let's find out. Ready, set, go.
7: Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Is there something I should know? A to byly Duran Duran a vy byste měli vědět, že začíná další díl pořadu New Wave s muzikou New Wave, New Romantic, synthpop a postpunku 70. a 80. let, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá jako Melín. A dáme si kapelu ABC, Show Me, to je věc ze Skill Lexicon of Love, taky si dáme Devo a jejich Patterns. A jako první skupina z Německa, která ale zpívá anglicky a dělali naprosto úžasný synthpop v 80. letech a jejich první dvě desky to jsou opravdu synťákové klenoty. Jsou to Boytronic a my si dáme z jejich první desky The Walking Model z roku 83 skladbu You. Jejich asi nejslavnější a jednu z nejlepších věcí. Tady v New Wave a já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech na Color Music Radio in the Radio Way.
1: New Wave.

vynikající kapela, pocházející z Ameriky, Devo. To je jedna ze skupin, které se v rádiích vůbec nehrají, ale tady v New Wave si Devo hrajeme celkem pravidelně s mnoha různými věcmi. Tohle to byla skoro Patterns, no my si dáme další muziku tady v New Wave. The Great Ones Remembers, to je skladba od Men Without Hats, taky tady budou Private Lives a From a River to a Sea, což je tedy takové to dost nepříjemné heslo některých podporovatelů teroristů, ale tohle je moc hezká skladba od skupiny Private Lives. No a jako první je tady kapela Members a jejich Radio. To je taky celkem velká vzácnost tady v New Wave.

River to Sea, to byly Private Lives, tady New Wave a my si dáme další muziku synthpopu, New Wave, New Romantic a taky postpunku. Budou tu Psychedelic First a Love My Way, taky si dáme Oppenheimer Analysis a Subterranean Desire. A jako první Squeeze a Cool for Cats, to je takové to období, kdy původně punkové kapely začaly dělat spíš takovou new wave tvorbu, ten postpunk. A tohle je skladba z roku 1980, tady v New Wave.

Tears for Fears a Watch Me Bleed a ještě předtím taky Talk Talk a Another World. To byly skladby, které dozněly tady v New Wave a dáme si ještě nějaké další, než tenhle ten pořad, alespoň pro tenhle týden skončí a budete se moc těšit na další díl. Teď ale výlet do modernější muziky, konkrétně se podíváme do roku 2010, kdy vyšla deska od kapely Arcade Fire, kde byly jako skvělé věci, třeba Reflektor a podobně. Ale my si dáme skladbu Afterlife, která se tehdy taky docela hrála hlavně na alternativních rádiích a Arcade Fire obecně dělali velice pěknou muziku a hodně se inspirují v New Wave a podobně a vlastně ve skladbě Reflektor dokonce backing vokály zpíval samotný David Bowie v té době ještě. Takže Afterlife a Arcade Fire jako výlet do modernější muziky tady v New Wave.

No a na závěr New Wave, A Flock of Seagulls, The Story of a Young Heart. Taky skvělá a hrozně malohrná věc. Tak si užijte tady v New Wave a za týden se těším na slyšenou Jakub Melín.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

legendární Burning Spear a song jménem Subject in School z alba Rasta Business, kde Burning Spear připomíná, jak by bylo záhodno mít ve škole předměty, v kterých se učí o legendách afrokaribské kultury, jako byli Marcus Mosiah Garvey nebo Malcolm X. Jehož narozeniny mimochodem byly teď 19. května. Tak vás srdečně zvu k poslechu pořadu Jam Music Reggae Station nebo taky Jam Music Reggae Session s Lukášem Kulíbalem, který v premiéře můžete slyšet právě 19. května 2026 na vlnách Color Music Radio nebo taky třeba později v repríze. Nicméně čeká vás více než 2,5 hodiny muziky, která začíná u zdroje a u kořenů. To znamená, vedle Burning Speara za chvilku zazní taky Bob Marley společně s The Wailers, protože před pár dny, 11. května, to bylo 45 let od Marleyho odchodu z fyzických rozměrů. A čeká vás taky spousty dabu, protože je dobrá příležitost k tomu, že se chystá několik velmi zajímavých akcí, které jsou převážně reggae dubový tady na místní scéně. A ten dub tady má velmi silný kořeny. Proč a jaký akce se chystají, o tom si taky dneska budeme povídat. A potom úplně v závěru mám pro vás několik úplně horkých premiérových novinek. Tak vám přeju příjemný poslech a užijte si Jam Music Reggae Session na Color Music Radio právě teď. A tady tradičně doporučuju volume a basy přidat doprava.

Jak nadčasový text, jak nadčasový song o probouzení, o tom, aby jsme si nenechali od politiků všechno líbit v rámci jejich snahy o kontrolu. Get Up, Stand Up, tady jste mohli slyšet ještě v doprovodných vokálech právě Petra Toše a Bunny Wailera, je to se poslední desky, kterou nahráli tyhle tři pánové spolu, který vlastně založili The Wailers. K tomu jsme se povídali už mnohokrát a hodně, nicméně protože teď, tuším, že 11. května, to bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho, tak dáme na úvod dnes hned tři songy v jeho podání. Tenhle ten se jmenoval Get Up, Stand Up a ten následující, proč vlastně Get Up, Stand Up, je na téma války a je na téma toho, proč se stále a stále znova zaplítáme do tady tohohle koloběhu utrpení. A ten text, který Bob Marley napsal k tomuhle songu, vychází z proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na tribunálu Spojených národů, kde vlastně vysvětloval to, proč dokud tam je nespravedlnost a nerovnoprávnost mezi lidmi všech barev kůže, potom se dějou tyhle ty zvěrstva, kterým říkáme válka. Sakra nadčasový text, když si to ještě dáte do toho současného kontextu, tak vlastně každý to slovo, který tam Bob zpívá, přestože to naspíval před x desítkama let, tak stále to je velmi aktuální a velmi to platí. A to je pro mě ta síla reggae music, že to je conscious music, že to je music, která nás nutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co a jak funguje, proč to takhle funguje a jestli to chceme podporovat a nebo se z toho probudit.

So much trouble in the world. Přesně tak, platilo to tehda, platí to i teď. Bob Marley and the Wailers, tady už jste mohli slyšet dámské vokály v pozadí. To byla samozřejmě Rita Marley, Judy Mowat a Marcia Griffiths, neboli I Trees. A hráli jsme si z desky Survival, na který najdete mimochodem i hity jako One Drop, Africa Unite nebo Zimbabwe. Legendární deska, vlastně chtěl jsem říct legendární, ale která z těch desek Bobu Marleyho není legendární a který jiný interpret tady zanechal takhle hlubokou stopu, která nejenom, že definovala hodně celý ten žánr, ale do dneška, 45 let po jeho odchodu, je stále takhle živá a nadčasová ve všech koutech světa. Ať vyrazíte do Vietnamu, nebo do Jižní Ameriky, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte někde nějakou vlak, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte někde nějakou vlajku, siluetu, nebo tak.

tehda se tak říkajíc jako slepý k houslím dostal do týmu Boba Marleyho a projezdil s ním asi 125 koncertů v průběhu posledních 3 let Marleyho života. A protože jsem se s ním kdysi setkal a organizovali jsme spolu nějaký koncerty, tak mi nabízel, jestli bychom třeba nechtěli vydat tady tuto knížku, a tak se opravdu i stalo. A tato knížka vyšla i v češtině pod názvem Bob Marley na cestě. A proč to říkám je, že ona už je skoro vyprodaná, mám asi poslední 10 kousků, kdybyste o ní někdo stál, napište mi lukas@radiocolor.cz, ale ani proto to neříkám, říkám to proto, že tam je uveřejněný poslední rozhovor s Bobem Marleym. A z něho jsem vám chtěl citovat malý kousek. Ten rozhovor vzniknul v roce 1980 18. srpna v New Yorku. Ptala se Anita Watersová a pokud víme, tak to je poslední rozhovor pro novináře vlastně brzy předtím, než se zjistilo toho, že má rakovinu a kdy skončili velký světový turné. Tou dobou zrovna byli v Americe. No a v tom rozhovoru se Anita ptá na spousty zajímavých věcí. A já bych vám rád citoval jednu odpověď. Když se optá, myslíte si, že reggae je dobrý způsob, jak šířit pravdu? A Bob Marley odpovídá, reggae je jeden ze způsobů, pokud je v textech obsažená pravda. Hudba je způsob, jak komunikovat. Lidé jsou schopni komunikovat a ta komunikace se šíří dál, rozumíte? Někdo slyší pravdu, řekne ji někomu dalšímu a ten další zase někomu jinému. Je to jako, když slyšíte dobrou radu a podělíte se o ní s někým jiným. A pokračuje to dál. Chápete? Já jsem třeba žil na Jamajce spoustu let, než jsem poznal pravdu. A pak tam najednou byla. Jak dlouho to trvalo? Trvalo to asi 18 let, než jsem poznal podstatu pravdy. A poznal jste ji prostřednictvím rozhovoru s jinými lidmi? No, ta rada byla vlastně celou dobu ve mně. Takže když máte tu vizi a setkáte se s lidmi a mluvíte s nimi, jako jsem například já mluvil s člověkem, jako je Skill Cole, který tam byl s ním v tou dobou, a byly to dlouhé rozhovory, zjistíte, že jste v životě na stejné vlně, stanete se vlastně rodinou. A stane se to proto, že sdílíte stejnou víru. Takže rastamani jsou na vzestupu. Rastafarianů, jako já, jsou spousty. Sdílíme stejnou víru a jsme jako jedna rodina. Pak třeba vzpomínají na oslavy nezávislosti Zimbabwe, kde hráli stadionový koncert a ten byl tak vyprodaný, že potom ještě druhý den udělali jeden koncert pro všechny, kteří na to neměli peníze, který byl zadarmo. Tak to bylo hodně velký. A mnoho dalších zajímavých věcí, které najdete v knižce Bob Marley na cestě od Marka Millera, která vyšla ve spolupráci Jah Music a jahmusic.cz a vydavatelství Dharma Gaya. A mimochodem tenhle ten poslední rozhovor jsem s největší pravděpodobností taky publikoval celý u sebe na webu jahmusic.net nebo .cz. Tak dost bylo slov teďka na úvod, jsem vám k tomu chtěl pustit do podkladu takovouhle instrošku, ale nějak z hůry to dopadlo jinak, tak slova byly doticha a tím každý rozumí. A teď si pustíme jednu instrumentální Augustus Pablo Zion Seals Dub. No a potom už dobrý čas na The Abyssinians, legendární partu, která už tuto neděli 24. května vystoupí v Praze se skvělou doprovodnou kapelou a zkrátka nejbližší příležitost, jak zažít nějaký velmi autentický jamajský reggae na vlastní kůži. Už 24. v Praze. Za chvilku si řekneme více.

nádhera, to právě byli jamajský The Abyssinians, který přijedou do Prahy tuto neděli 24. května. Pro mě Vánoce v květnu, reggae Vánoce, protože to bude opravdu roots and culture v naprosto ryzí podobě, kdy tato parta je opravdu jedním z posledních žijících Mohikánů této éry. The Abyssinians vznikli jako vokální trio už koncem 60. let. Jejich příběh je úzce spjatý se samotnými základy rastafariánského reggae. Vokální trio založil Bernard Collins a bratři Donald a Linford Manningovi, kteří přišli v roce 1969, konkrétně v březnu, do Studio One nahrát svou píseň Satá Masagána, naspívanou částečně v amharštině a odkazující na krále králů a africké kořeny. Přestože původní vydání provázely produkční spory s Coxonem Dodem, producentem a zakladatelem Studio One, trio si nakonec od něj koupilo nahrané materiály za 90 liber a vydalo si single vlastním nákladem. A ten si rychle našel vlastní cestu na sedmipalcovém vinylu skrze sound systémy a brzy získal status naprosto nadčasové klasiky, která se stala jedním z nejposvátnějších reggae songů všech dob. Poselství té písně o návratu ke kořenům víry v Boha a také africké diaspory a rezonuje naprosto dodnes. Mimochodem od té doby vzniklo už stovky dalších verzí, ale z těch prvních bych rád zmínil třeba Tommyho McCooka ze Skatalites, Dillingera nebo Big Utah, který měl původně jet s Abyssinians na to turné. A abyste věděli, o jaký song že jde, tak já vám ho zahraju a vrátím se tím k té jejich první desce. Ono později potom vlastně, jak Abyssinians hodně získali kultovní status, tak potom začaly vycházet různé reedice, na kterých se ty písničky tak trochu promíchaly. Nicméně vlastně ta parta vydala jenom dvě alba, které ale jsou naprosto nadčasovejma. A z té původní formace je Donald Manning stále živý a stále na turné, ale má sebou mladší zpěváky, který ale zpívají nádherným způsobem. Dneska jsem mluvil s kamarádem, který s nimi jede celý to turné jako road manager a říkal, že to je jak kdyby Abyssinians zpívali Morgan Heritage, což znamená, že to je crystal clear, super sound, super zvuk, ať už zpěváků nebo jejich doprovodní kapely. Navíc s nimi pojede jako předskokan Lone Ranger, který nahradil Big Utah, takže vlastně dvojkoncert, reggae dvojkoncert můžete zažít v Čechách 24. v Praze v Lucerna Music Baru. Teďka 24. května, to znamená tuto neděli. Já jsem sliboval v online pozvánce, že budeme soutěžit o dva volné vstupy. Dva z vás vyhrajou po jednom volném vstupu. A já si jenom ještě promyslím pořádně tu otázku, aby byla dostatečně záludná. A předtím vám pustím ten zmiňovaný hit, jejich první hit a naprosto nadčasový hit od The Abyssinians, který se jmenuje Sata Masagana.

Vlade The Abyssinians. Ochutnávku z jejich naprosto nadčasový tvorby, která stejně jako dílo Boba Marleyho i o 50 let později stále dává svůj smysl a význam. Tenhle song se jmenoval This Land Is For Everyone. Tato země je pro všechny, myšleno pro všechny barvy kůže. The Abyssinians máte jedinečnou příležitost vidět v Praze naživo 24. května v Lucerna Music Baru a sliboval jsem soutěž, tak tady je. Teď jsem nad tím dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, byli tam tři zpěváci na úvod. Napište mi, jak se ty původní tři zpěváci The Abyssinians jmenovali a napište mi ty tři alba, který vydali. Tři hlavní alba. Možná vás může potom zmást právě to, co jsem říkal předtím, že vyšly nejrůznější bootlegy, který to pomíchali, ale jsou hlavní tři alba. A vy tu správnou odpověď můžete nalíst v článku, který jsem psal pro svůj portál jachmusic.cz, takže vám dávám rovnou tip, kde to můžete najít. A takže jak se jmenují tři původní členové The Abyssinians a jak se jmenují ty tři jejich řadový alba. A k tomu ještě přidejte tři songy a to všechno mi napište na lukas@radiocolor.cz a vyhraju tři z vás jeden lístek na tuhle nedělní reggae událost. A tady k tomu přidávám ještě jeden song.

Anyway, they say pull up the tune straight from the top. Tohle už je Barry Brown, před chvilkou Israel Vibration. Posloucháte Color Mix Radio live and direct. Aby nakolíbala Jamizik Reggae Session.

Jam Music Reggae Session na Color Music Radio Live and Direct. Ja, 19. května v premiéře. Tohle to je Rankin Joe. Předtím Barry Brown, dva DJs v tom jamajském slova smyslu, toasterů, jamajských toasterů, s připomínkou toho, že před The Abyssinians bude předskakovat, možná i vyskakovat Lone Ranger, což je další z legend právě tady tohohle toastovacího žánru. Ale to jsme se už zmiňovali minule, tak nechci se úplně opakovat, ale co bych teď vám určitě zahrál rád, když už jsme zmiňovali Boba Marleyho, tak bych rád zahrál taky jeho vlastně nevlastního bráchu Bunny Wailera, s kterým vlastně zakládali The Wailers společně s Petrem Toshem, který tehdy uměl jako jediný z nich na začátku úplně hrát na kytaru. Nicméně až vlastně nedávno jsem se dozvěděl, že máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili a měli spolu dceru, která nedávno vydala svý první a jediný album. No a takže znamená, že vlastně byli trošku, jak se říká, brother from another mother. Bunny a Bob. A tak jsem chtěl zahrát jednu klasiku o pokrytcích od Bunnyho Wailera a potom vzpomínku na Bunnyho tribute song, který po jeho fyzickém odchodu natočil náš Brother from Another Mother Earl 16. Takže dneska to máme takový dubwise, víc dubwise, protože vás za chvilku čeká taky několik pozvánek, které jsou tady pro Česky a Moravu, který jsou taky docela dubwise sladěný. Tak vysvětlím za chvíli, teď Bunny Wailer a potom L16 a pak si povíme víc. Posloucháte Live and Direct, 22 hodin 10 minut, Color Music Radio, úterní reggae speciál.

Zakladatel, nebo v podstatě největší veterán jamajského toastingu Daddy U Roy, tady v dubové produkci Matt Professora a z jejich společného alba jménem True Born African, stejnojmená věc. Předtím v produkci Matt Professora to byl Earl 16 a my se ještě teď dáme do třetice jednoho Matt Professora jako takový dubový antre k tomu, co potom bude následovat a vybírám z další klasický desky z labelu Ariwa, který vydává už muziku ve Velké Británii přes 40 let. A jedním z těch dalších zásadních men, který vydávali u Arivy mnoho alb a taky se poprvé v 90. letech podíval do Prahy právě za to provodu Matt Professora a jeho kapely Robotics, to je Maccabee. Koncert, který proběhl, tuším, že někdy v nějakým 96., pokud se nepletu, a bylo to jako zjevení v Roxy, první koncert Maccabeeho, mám ho někde nahranej a moc rád vzpomínám na to, protože z mýho pohledu tady způsobil dobrou revoluci toho, že spousty lidí se začalo učit hrát muziku právě podle tady tohle koncertu a podle týhletý dubový kapely a z mýho pohledu to je jeden z kořenů toho, proč tady je dub takhle silnej. A něco o české dubové scéně, to si povíme za chvíli, ale teď Maccabee, dáme One for Ja. Well, some people put their trust in Ronald Reagan and some people put their trust in Margaret Thatcher. Some people...

Tak dýchejte, nezapomínejte dýchat při téhle hudební náloži. Dostali jsme se do Dubwise segmentu, srdečně zdravím od Karlových Varů na západě až po Opavu na východě a všude mezi tím, kde posloucháte. Před chvilkou jsem dostal zprávu z Opavy od Jirky, a.k.a. Shota G, srdečně zdravím. Toto to byly Zion Train, moje oblíbená věc jménem Biorhythm se současnou zpěvačkou tohodle legendárního dubového britského projektu Kiarou, s kterou vystoupili loni na reggae beatingu. A to je z alba Illuminate. Předtím ta věc jménem Unity. To byl projekt Moving Souls featuring Mickey Romeo. Věc, kterou jsem objevil už někdy koncem 90. let na kompilaci Serious Dropout, která vycházela na u Sony Music, respektive tam byl nějaký sublabel, který teďka nemůžu úplně najít. Nicméně Serious Dropout vyšel ve tři kompilace a tohle to je z první z nich, tak Jirko, moc rád ti všechny tři zapůjčím, protože zajímavým způsobem obsahujou sound 90. let hodně dubovej, ale tehdy se to všechno míchalo tak jako dohromady velmi zajímavým způsobem a vlastně spousty lidí tady poslouchalo hodně dubovej věcí, i když třeba poslouchali více elektronickou muziku a tak dál. Jak jsem říkal předtím, myslím si, že právě tyhle ty projekty, ať už Matt Professor nebo Zion Train nebo britská scéna obecně tady zanechali velmi důležitou stopu v rámci tady místní domácí hudební evoluce a dali nám kořeny toho, že tady je hodně silná dub music. A já mám pro vás několik pozvánek, který se právě týkají hodně převážně dub music. A to sice hnedka tenhle ten pátek proběhne taková první dubová akce v Praze, ne první, ale první z té chronologie těch akcí, které vám chci doporučit, a jmenuje se tuším Subwise, proběhne na Štvanici a já vám o ní řeknu víc až za chviličku, protože mezi tím musím si k tomu najít pár informací, tak se ještě jednou vrátíme k Matt Professorovi a jeho labelu Arriva a ukážeme si, že dub taky je jedním z kořenů žánru, který můžete znát pod jménem dubstep. Je to právě z desky The Roots of Dubstep, Matt Professor. A jestli vám tohle nezní dost dubstepově, počkejte chvilku.

Tak, taky tam myslím, že moc dubstepu anyway. Tohle album Mat Profesor nás bere hodně ke kořenům. Tak už jsem našel informace, které jsem hledal, a to k té akci, která proběhne tento pátek 22. května v Praze na ostrově Štvanice v divadle Vila Štvanice. Akce se jmenuje Subwise, je to její druhý pokračování a nabízí mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae prolínající se právě s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dubových sound systémů Pure Energy. Headlinery budou německá flétnistka Pia Zawa, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sun. Jejíž nejnovější album Eternal Works vyšlo začátkem tohoto března na labelu Moonshine Recordings. A o poctivý warm-up se jim postará jejich kolega z labelu Echo Boy z toho stejného labelu, který představí svou současnou produkci a remixy, které se pohybují na pomezi dubstepu, dubu a reggae. Z místních selektorů přijeli pozvání taky Blofeld, který působí především na drum bassové scéně, ale pro tento večer si připraví speciální set balancující mezi dubem a dub technem. Po headlinerech vystoupí taky DJ Mara Stepa, který si připraví našláplý taneční set plný originálních dub plates z různých koutů světa, a chybět nebude ani úvodní a závěrečný set od DJs z Pure Energy Sound System. Tak tolik pozvánka na 22. května Praha, Vila Štvanice. O den později tady mám pozvánku do Zlína, kde proběhne mezinárodní sound systémová konference. Slyšíte dobře? 23. 5. ve Zlíně. A tu akci pořádají Bashment Bass Foundation a u té příležitosti mi poslali celý velký článek o historii sound systémové kultury, který můžete najít u mě na webu Jam Music. Tak vřele doporučuji přečtení pro pochopení právě těch souvislostí. Je tam i hodně o sound systémové scéně tady u nás v 90. letech, kdy se vlastně prolínaly dubová scéna, techno scéna a s dalšími vlivy a žánry. Tak a na tady tomhletom prvním setkání reggae dubových sound systémů pod jménem International Sound System Conference se ho zúčastní tři domácí sound systémy Bashment Bass Foundation ze Zlína, Dub from the Ground z Trenčína a olomoucký Conscious Soldiers. Tři sound systémy na kopci Svah Zlín 23.5. to znamená tuto sobotu, vstupné je pouze na místě, žádný předprodej a akce je přístupná od 12 do 24 hodin. Speciální porce sound systémové kultury, hned tři sound systémy na jednom místě. Bashment Bass Foundation se na scéně pohybují už 26 let. Dub from the Ground ze slovenského Trenčína taky patří mezi nejaktivnější sound systémy v regionu a k tomu nejnovější sound systém olomoucký Conscious Soldiers, který mají taky velký hudební záběr a spousty skvělých dub plates a říká se, že je jeden z nejlepších sound systémů, který tady u nás jsou k slyšení. Takže akce se koná jen v případě příznivého počasí, tak držíme palce. Občerstvení zajišťuje Svah Zlín, kde se ta akce uskuteční, to znamená speciálně pozvánka pro opavské šota, to je pro tebe. Případně vás, kdo posloucháte ve Znojmu nebo v Brně, tak tip udělat si v sobotu vejlet do Zlína, ale nezapomeňte si to otočit, abyste v neděli zase přijeli do Prahy, protože v Praze dnes už zmiňovaný koncert The Abyssinians s Lone Rangerem a s nadupanou jamajsko-francouzskou kapelou v Lucerna Music Baru. A u té příležitosti jsme na začátku dnešního vysílání otevřeli soutěž o tři volné vstupy. Tři z vás vyhrajou jeden volný vstup a je potřeba mi napsat tři originální členy The Abyssinians, tři libovolné songy tady tohoto vokálního tria a tři jejich zásadní alba. Tak všechno najdete, pokud budete chtít, a odpovídejte mi správně, odpovídejte mi jakoliv, ale pište mi na lukas@radiocolor.cz. To jsou tři nejbližší pozvánky.

A pokud se nepletu, tak těch akcí teďka o víkendu bude ještě trochu více. Tady už to, už tady brousím, abych to všechno našel. A Kunta Kinte, oblíbený riff. Stále pozvoláme produkci od profesora. Tak, basy doprava. Si přidejte ještě případně sami, abych se vám neutrhl repráky.

slušný bass. Tak z akcí, které se chystají v tomto týdnu, ještě 21. května Jirka Vaš v Praze 2, Vinohrady, Římská pivovar, Subwise v pátek Vile Štvanice, už jsme zmiňovali, International Sound System Conference ve Zlíně v sobotu taky. V sobotu zároveň tip ještě pro pražský na Žižkově v prostoru Second Shot bude Seasoning This Scene with Hall and Reggae Recipe. A v sobotu taky hraje DJ Buky v Českých Budějovicích v prostoru Aqua Loca.

No a pak jsem chtěl taky zmínit příští týden. Protože naše kapela Urban Bushman, kterou jsme měli někdy v letech 2004-2005 až do roku 2015, tak jsme potom se vydali každý svojí cestou, nicméně nás život znova spojil dohromady a my jsme po 15 letech udělali reunion, na který teďka trénujeme a na který se moc těšíme a který proběhne už příští týden. Takže pokud chcete mě vidět zpívat se skvělou reggae dubovou kapelou Urban Bushman, tak jsme dali znova dohromady společnou chuť nahrávat. Vytáhli jsme z našich dvou alb Maranatha a Heart ty naše nejoblíbenější songy a k tomu jsme vytvořili skoro půlku setu nových písniček, který můžete premiérově slyšet už příští týden 29. v pátek v Davidské klubovně, případně o den později potom na akci Roots & Future Sound Systemu, která proběhne v kempu Karvánky, kousek od Českých Budějovic. To je kemp s jezerem na koupání a celý víkend tam bude, příští víkend tam bude Sound System od Roots & Future. To bude taky hodně eklektik. Tak jsme moc rádi za pozvání, že nás čekají hned takhle dva koncerty za sebou. V pátek v Davidské klubovně se otvírá 19.30. Večer odstartuje s vinylovým setem Dasha Faya. Potom ještě jedno překvapení v podobě ještě jednoho reunionu, aspoň části party Messenjachs. Nevím, jestli znáte tuto kapelu a ta fungovala zhruba v těch podobných letech jako Urban Bushman. Tak zahraju pár písniček a potom už Urban Bushman. A potom afterparty se mnou admirálem Kolíbalem 29. května Davidská klubovna neboli KC klubovna v ulici generála Píky, kousek od pražského Kulaťáku. Tak, to je pozvánka na pátek. Roots & Future Sound System, už jsem říkal, ten běží od pátku až do neděle v kempu Karvánky. Tak, se moc těším, a když už teda zmiňuji Urban Bushman, a moc rád bych vám zahrál ty nové věci, ale máme je zatím ne studiově nahraný, ale jenom v rámci našich sessions, takže vám zahraju něco ze starého alba, z toho druhého, který se jmenuje Heart, který vyšlo v roce 2006 a zahraju vám dubovou věc jménem Money Dub, která vzpomíná na song Money od Horace Andyho. Urban Bushman právě teď a pozvánka 29. dubna Praha, 29. května Praha, Davidská klubovna, 30. května Kemp Karvánky a potom 20. června Hořice a festival Cultural Reggae Vibes, na který bychom si měli posvítit ještě o trochu více, protože zrovna zveřejnili kompletní program. Potom za chvilku.

Takhle nám to znělo v roce 2006. Urban Bushman z desky Heart. Dám vám ještě jednu ukázku, jeden z těch kultovních songů, který se dostali do toho nového setu, který tam rozhodně nemůže chybět, songmanem Adonai. A ještě jednou ta pozvánka na příští týden na reunion koncert Urban Bushman 29. Praha a 30. Jižní Čechy Karavanky. A pak jsou ještě pozorezený 20. června Hořice pod Krkonoší a 1. srpna Olomouc a festival Reunion společně s Homeboy Rasta, doktorem Karim a Kokomanem. Tak to mi to zpívalo v roce 2006.

Hungry jungle.

Casa Mexicana. Ochutnej autentický mexický street food v centru Budějc. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Naviděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice.

0: Kabaka Pyramid, you know? And right now, the item I listen to 90.7 FM. Color Music Radio. So don't change your dial, you know? Keep it locked. Accurate.
1: Jesaj, tak tím jsme dokončili celý ten kruh, jak jsme začínali s Bobem Marleym, tak jsme si teďka zahráli něco z remixu jeho skladeb, tak jak to remixoval jeho syn Steven Marley pro album Chantown Babylon, z kterého do dneška moc rád hraju. Album, který vyšlo, hledám a nikde to nevidím. Vtipný. No, někde, tyjo, tak se tady se úplně neodvažuji typovat, ale vím, že tato deska získala Grammy a že tam se na těch Marleyho písničkách podíleli Erika Badu, Crazy Bone, Guru, Rakim, v dalším songu je tam Busta Rhymes, ještě s Flip Mode Squad, je tam taky Lauryn Hill, slavný song Turn Your Lights Down Low, MC Light, Steven Tyler a Joe Perry z Aerosmith, Chuck D z Public Enemy, anebo The Roots, takže nabitej set nových verzí songů Bobu Marleyho. V remixech Stevena Marleyho vřele doporučuji album jménem Chantown Babylon, taky už vlastně starší záležitost. A Steven mimochodem vydal nový single věnovaný kopcům farnosti svatý Anny, kde jsem začínal dneska vysílání skrze vzpomínku na Burning Speara a Boba Marleyho. A když už jsme teda u Marleyovic, tak bych rád ještě zmínil, že vyšly teď v nedávné, velmi nedávných týdnech dvě nové desky a jedna z nich je nejstarší syn Boba Marleyho, Ziggy Marley, který vydal nový album jménem Bright Side na svém vlastním labelu a najdete na něm 9 songů, z nich tím hlavním singlem je song Racism is a Killer, který jsme si hráli, myslím, že už minule, a který na té desce najdete ve dvou různých verzích. A já bych ale v rámci té vzpomínky na Boba Marleyho, že teďka 11. května bylo 45 let od jeho odchodu, tak bych rád přímo od Ziggyho, jakožto jeho nejstaršího syna, pustil song, který se jmenuje Many Mourn for Bob. Teď a tady na Color Music Radio.
2: God is not we a do it, you know. It's God himself a do it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow millions of
1: No a pak si dáme tu druhou desku, kterou nahrála jeho dcera. Tak stay tuned, ještě chvilku, pár novinek v rámci dnešního pořadu. A pak už repríza Ramelova Aftermoodu. Tak příjemný poslech, jasný, dáme pull up, protože tady jsou přímo slova Boba Marleyho tehdy velmi aktuální. Takže Ziggy Marley, nový album Bright Side, právě teď a tady jedna ukázka.
2: And Rastafari is the Almighty God, it's not we a do it, you know, it's God himself a do it, you know what I mean, and nobody, and if them kill me, tomorrow millions of Rastafari.
3: Why are they gonna kill you though? Why is that?

ochutnej autentický mexický street food v centru Budějic. Připravujeme oblíbený dobroty s marinovaným masem, nakládanou zeleninou a dalšími originálními ingrediencemi. K tomu mexický pivo nebo limonády Charitos. Na viděnou v Casa Mexicana, Krajinská 41, České Budějovice.

eyes on you. I'm gonna jump out the bushes and grab you.